Dźensa rano, krótko po štorjoch sem šivokna zvočinjowa. Wonka někotre rozklinki krepiła, te kiš treba jakus wody. Aj, hanětko dźensa warnuja před horco tu, luža kiš nesu cíle struji, maja někakie struotne čeže, problémy s krejnym woptokom a tež dětši. Měli so škitač, kiba nědže z nucka vostač. Čera bězes je na 40,3 stopnemi pozorským zaobrückene najhorcyši džin z toho časa, kajž so vedro ve Nimskej zapisuje a temperatury měria. Potajkim tež dženca znova horce džin, jutce potom tešišče a kajž upada vod spunžele potom. So to trochu zmeni. 12 po 6.

Horca tužno budzie dźensa tež we Hórkach. Tež však svědča 120 let nebo psače tam niše vonjové wobory. Snač tam tež sadžicu a vodu ludzi poprskaja. Od 16 hodin předcaja so vonjové wobory v okolnych so a modzinska vonjová wobora gmejne Krusčice a so vězo je tež sadžiči. To ještě přijatované. Pokalne finale zapada Łužisko Koparsko Zjazka w odmieso przy tutem hocem wiedry Dżęca, Ralbicach, a to wieczo 6-6. Na wiki remis was, czy Dżęca do Radworsko Dwornisza inkluzje przeproszeni do podnia wod Dżęsaczych? Niemcach so kunst tydzenia też swieczy, a to przeprosza wieczo Dżęczych na partiju. Serbski gitarist Mateo Hornig zapiska duetče s Karlom Winkelbauerom na budetske kulturni zároče serbsko-ludova ansambla Dženca večer na po 8. Planovaný letní koncert Kora Mea za juce tun bu horcoty dla vod prajene. Dženca vusova za so připodnu 12. delnoserbský televizijný magazín Vůžica Hornjoserbsk Vůladko je potom za tydžen na rěče. Trežanske kapelnice wuhotuja juce na předvečeru patronatnoho dnia budyskeje tachanskej cyrkwi Svjato Petra, večer 6-6, w tudyšej tachanskej cyrkwi Nyšpo, duchowneje hudźby. Svědžinski dźeń składnostnje 275-letno jubileja Pratrowskeje jednoty w Małym Wielkuje Svěča juce od napojednačich se svojbnými gemšemi přizamkne se zromadný obět. Potom 13 hodinach je svěženský přednošk dr. Lubiny Malinkuje a 14 hodinach dživadvové představně za celou svojbu. A tohle jole je skupina Janka Hanka. V serbském rozvozu 6 hodin 3 štuc

0: Vanessa D'Amata a Ben Harper, to běštaj 7 hodin cítci na po 8.
1: Serbski rozvoz. Pojezdže. V studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. Niemcy su so čera zwiazku i žury ve wubiedžovanju Naša vjes ma přichod prezentovali. Na cihodžinskim wukodžovanju Bose, ke jednače staciam predstajuju so mjezdrujem skupina senioru, karnevalova skupina, vitaj pestovanja pumpot, kaj štež vjacore remeselniske zavode. Hornje Wužiska vjes bje so s drujim mjestnom ve sakskim krajnom wubiedžovanju za zwiazku finale kvalifikovala. Do večerju vozevja spočatk julija, mytovanje je potom spočatk 2027 v Berlinie. Mjesto Budešin ma od čarauša povestču z Češku. 10 bronzových figurů na šelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda stavizny z prvého mjesta. Tura s mienom z Češka po budeských povestčach venuje sa mjestrujem hobary z prvnikej, ľudkam, rubiažnikej, karasekej a připodnice. Šteška je nieče 2,5 kilometra doła. V přichodze sú tež ešte mobilne postavy predvídžané, kýž maja zajemcov tež do mieščanských obchodov vabič. Mieščanské závody ve Vojerecach sú leta 2025 z pozitívnej bilancov odzamknili. To zdeli vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadžívali. Z vúnožkami ze zastarania spýtny vodu, milinu, pfúnom a dajnočopfotu, kež tež z vopfočku, so podielne zjavný vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuje. Mieščanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzáče mesta Vojerece a viacač cista sobúčovačerov nadžíva letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmensku novinu ve paperanej forme dlje nevúdava. To je tamniša gmenská rada na svojom zajšom posedženju vopsamknula. Vona příčina za kunc gmenské novine sú pobrachovace přinožky. Ve zajšich mesacach a letach ste pravidvoni jenešišče Serbska zakladna šula Ralbice a Serbska vyša šula Ralbice vo svojom džile rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10 000 euro obleto za zotovinje, čišč a roznošovanie vúdava. Od štvortka sú ve Budišinje mladí hučníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučbníkov bydli na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budyským mladinským dujorským orchestrom tvorby zvučuje. Po próbách podadža sa na zromane exkurzie. Čera v opytachu napríklad Serbský dom a ze znachu domovinu, dženca večer zmeja zromane zakončace koncert ve Nemsko-Serbským ľudovým divadle Budišin. A to one bychu naše povestče zakon stydženja, kýž namakače dále na naše internetové stronie rune takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 27 stopňov tu v Budešine, dženca z najmenša ešte raz 10 stopňov k tomu přindu, maximálne zmieme po horní Vúžice, mies 27 a 29 stopňami. Celý deň slonco, led ma nekajke mročavky, Jutze ještě raz sucho a horco při maximálně 19 stopňach, odpunžili su potom tež většiny vedra se zlivkami šipověděné.
0: A ja dženca popřejeme si lot, pak dajky, kýž moš lízač, pak dajky, kýž pfua, něče ve vodě. A poladamy na poče našim koncu šodery beži jenice, što je tam snano popočuna a cinače nasme Berlin. Vyska čaj stejetaj, a to junu v Rolanach a junu v Carnem gozd, že potek im Ruland a Schwarzheide. Nimse, štyri Pona po 8, što se ty to dživaš?
2: No, reálne serbske pomenovane, no? Takhle máme. Tež tam horka pola a cinače.
1: Serbski rozvoz.

0: Jest je, so runje tónle kunstodźenja wosebje jasnje pokazuje. Paralelnie k wopyty zwiazkowej jury organizuje němčanska młodźina z niedźe 60 aktivnymi čłonami za so swiedźeń Dorfrock. Tu pomaja młodźi a stari. Tež tónle generacije přesahowaco špagat, słušak w obrazi, kotruž cedźa němčenjo kež Monika Neubertowa, kotra šižo cywe živenje tu bydli, žiri pokazač.
1: Mošace prajmo Němce ma přichod, dokež tu všetce zromadne vesne živene w obohačeja, also te vupravdě čive živene pola na své vse.
0: Dobyčerjo zwiazkového wubědžovania dostanu peneze hač do 15,000 euro. Při tym so najlepša abo najrenča věc nemetuje, ale so zvota, slibona abo bronzová plaketa spošči. Hač Němce na koncu zvoto, slibro abo bronzu dostanu, zonja přichodnu sredu. Ve vse pak su se jižo dženca přezjedni, wubědžovanie je ľudži romadu zvědvo a runje to je snano najlepša investícia do přichoda.

0: Kaj sprajach pola tam nětko raz do Danske, Roskilde leži 30 km zdalene od danske stolice Kopenhagen. Festival v Danske, Roskilde Festival so Jensa Zahaji a je največji hudbni a kulturni festival Severnej Europy, a na tutun mirja so tukvilo tež Serbia, Mateo.
1: Wosomnjo festival traje, dženca je potekim tun štart, a organizatory liča z dohromady 130 000 ludźimi, ki so tam na koncu haj znano okomerja, a tež serbske auto je tukvilu na autodroze popuču, na Roskilde festival, ja sum runa raz poladao 640 km do Zvužice je, a je cio Serba bude tam potom za serbske modinske towarstwo Pauk popuču a chce za sobu pomhač zastav kromadžič, to je nimsce fant. Za to moža damotnje na festivalu so Vopčelič, haj 180 šelakých vúmiočo a vúmiočo tam vústupí, so prezentuje od dženzniša hač to 4. julia od mieso Roskilde festival v Danske a ja sem runie raz za vedrom poladal runie 25 stopňu a maximálne 40 stopňu tam horka zmia.
0: To bude rejne čo potom. Hač pak tež dánska spevaka Tina Deko tam na festivalu vústupí. Ježo netko je on na našim programe svišeč a ona spiewa vo brylach, kajke šak tež při tutem horcem vedre jako škit před svuncom trebaš. Tina Deko.

Taka netkora sudyle šaltwać přeco pomału, pomału abo pomalo, kaž w krajach na Balkanie praja. Tam a w druhich krajach šak su na horcotu zvučenu, tam tež niko při ponišim času słonšku wonka na poču nie uladaš, kiba turistu. A jakaž wupada, budžeme tež meso na horce lieča zvučić, dobeć a sa odpowiednie lepe na to přihotować.

Janca Potajkim, Nela dajo na horcotu premiera we Krabatu Münje. Haj a ludzo kocíš so na premieru podaja čismiča si tež svojske pičo sobu přinesť praja organizatorojo. 8 hodzin 9 dnače.

0: Tež sedźi cała swójba za snědanskim blidom je časa dundaka, do toho pak ma Maty Dźěsok jeszcze krótko pojeszcze.
1: Dobre ranko, město Budyšin ma od čarošo pověstčů štěžku. 10 bronzových figurů na šelakých městnostčach rysuje s pomocou QR-koda stavizny z prvního města. Tura z měnom štěžka po budyských pověstčách věnuje se městrům hobary z prvníky, ludkám, vrůbežníky karaseky a připonice. Štěžka je nedže 2,5 kilometra dlouhá. Němce su so čera zvjazkoj žury ve vůbečovanju Naša věc ma přichod prezentovali a to při cihodžinskim ukočovanju pousy k jedna čestácia. Honjo Vužiska věc by so s druhým městnom ve Zakským krajnom vůbečovanju za zvjazkoj finále kvalifikovala. Do večerju vozevěja z počátk julia, mytovanje je potom z počátk 2027 ve Berlíně. Měšťanské závody ve Vojerecach jsou loni z pozitivní bilancu a zamknili to zdělí vyšší měšťanosta Thorsten Ruban C. Tak jsou loni 1 milion euro plus nadživali. Měšťanské závody Vojerece jsou 100% komunálne předovzáče města Vojerece. Viacač cista sobudžovačerů nadživa letný obrot někde 60 milionů euro. Gmina Ralbice Rožant gmenskou novinu ve paperané formě tleje nevúdava. To je tamniša gmenská rada na svojom zajšom posiedženu obsamknula. Vona příčina za konc gmenské noviny sú pobrachovace přínožky. A od štvrtka sú ve Budyšine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom, niekde 70 hučníkov bydli na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budyským modinským dujovským orchestrom trôby zvučuje. Včera večo miachu zromanie zakončace koncert v Nemsko-Serbskim ľudovým divadle Budyšin a
2: Serbský rozvoz.
1: Naše cove povešče môžete si dále na našej internetovej strone šečítač alebo tiež v našej app MDR Serbia Blanka Prošiana.
0: Vodaj sa som čia do parády z juha. Ale to nima ničo z čopotu činč. Ja neviem s čím hevák.
1: Du?

0: Hajt uze lečo, da ma nas hešče kruče v hošči pred hat so potom přichodnem tydinu dola s kóždym dňom trochu wokódni. Hač za domjace nadoki za prašenja šedno dňa, abo tež jako přewožoval, šudže tam džencnejší džen Čakoano KI, tak menované chatboty nadoki přewozmu, one rikeja ChatGPT, Alexa abo Siri, a taki chatbot, to je morec kompjuterový program, s kotrym šmožeš se rozmoveč kaž s takim čvojekom. Za to treba šmoratko abo ličak a potom přes vestu app svoje prašenja zapodaš, abo je celé jedno renarečiš a mašinka potom internetče za se hodžacimi odmovami pyta. Tola, kak dere zamožateš sapsu rečeč a odmovič? Klemens Schmidt bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro chat GPT drehy, že znaje, ale rozumí da tiež opravdže serbsce?
1: Hej, rozumiu serbsce a môžu tež v hornioserbščine abo delnioserbščine votmovič. Nie je to dospolne, ale za normálne rozmovy, přeložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam so chat GPT, študa je najznačiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niekotre z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalkova alebo Jan Malink, tak chat GPT.
1: Jeli pak so prašiš, što je najznačiší Serb medzinárodne, potom je po mojim posúdku najskerie Stanislav Tillich, dokiaľ že ako ministerský prezident Sakskeje byl daleko nad serbskými kruhami znaty.
2: Ona doda, tyž druhé vulke chatboty rozumia serbsce, tak tyž Gemini. Jusim se prašal, študa je předseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2001 je to David Statnik. Za nejsi odmovi husto pravie, abo za sobe nich zmylky pak svim tyž pytnu. O sebe pola serbského chatbota, Agata, so on mienuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, so bych ľuďom, koho vokuo serbskej reče a kultúry pomal.
2: Zobe Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mjezdrujem stronu Sotra app za přeložky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečeč naukva je Agata Đakovano šulari Koli Bajari, kiš je s Bramborakom, program stvoril, kiš môže serbske texte přečítač. To pak nie garantuje, że też się odmówi trichia. Przykład jeszcze raz, studia je najznaczniejszy żywy Serb. Na to mi Agata rekne.
3: Możu ci niektórych osobie znatych żywych Serbów mianować, których wiele ludzi znaje?
2: A naliczy, nimo Michaela Kretschmera, Jurija Kocha a Benedikta Dörlicha też wiesteho doktora Dietera Schotu. Nepočahuje však so na nedešeho institutného direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Štojši vizor zmlk. Dále menuje vistu Miru Kubišovu.
3: Ona je znata serbská spisovačeka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbsku identitu zasadžuje.
2: Podakim, tutu žonu najskirenoš Agata sama znaje. Hinak hač vulke znate chatbote, kiš svoje informacije ze všech širokosťu a hubokosťu interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenoš z neče 270 serbskih a lokálnych webstronu. Přidatne se ona pozadku hišče raz pola chat GPT zavěsči, so nie je to přece úspěšné a po faktach právě ešte slyšeli.
0: A ale za niekotrych je to zajímavé zabíra, so raz z kumštní inteligencu Saps rozmovič. Klement Schmidt je rozpravil. Čovič hodin 20.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Niemcy su so čera zjazkuj žyri we wubědžowanju Naša věc ma přichod prezentovali. Na cihodnickim wukodžowanju pousy ke jednače stáciám předstajichu so mjestrujm skupina seniorů, karnevalová skupina, vítaj pěstovania pumpot, kajž tež viacere remeselnické zavody. Honjo-Wužiska věc bě so s druhým městnom ve sakským krajnym wubědžowanju za zjazkuj finále kvalifikovala. Do večerju vozivě z počátk julia, mytovanie je z počátk 2027 v Berlíně. Měščanské závody ve Vojerecach jsou leto 2025 z pozitivní bilancu odzamknili. To stěli vyšší měščanost a tonst Ruban C. Tak jsou loni 1 milion euro plus nadživali. Z vůnožkami ze zastarania spytný vodu, milinu, pfůnom a dalnočopfotu, kajž tež z vopfočku, so podělně zjavný vopkat, vůžiska hala, zastaranie ze spěšným internetom a vůžiska kupěl financuje. Měščanské závody Vojerecy jsou 100% komunálne předovzáče města Vojerecy. Viacač císta sobudžovačerju nadživa letný obrot nieže 60 milionů euro. Gmena Ralbice Rožant gmensku nuinu ve paperanej formě dleje nevúdala. To je tamniša gmenská rada na svojom zajšom posiedženju vopsamknula. Vona příčina za kunc gmenské nuiny sú pobrachovace přinožky. Ve zajšvých měsacach a letach stej pravi dvône jenež ešte serbská základná šula Ralbice a serbská vyša šula Ralbice vo svojom dželu rozpravjavoj. Nimo toho je gmena Ralbice Rožant dotal 10 000 euro vopleto za zotovenie, čistč a roznošovanie vúdala. Od štvortka sú v budešine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosčom. Nieže 70 hučbníkov bydli na nekotre dny v hostnej sojbach v Horní Vúžice a zromadne s budeským močinským dujovským orchestrom tvorby zúčuje. Po probách podachu so na zromadne exkurzie, v obytachu napríklad Serbský dom a zeznachu domovinu a čera večer mejachu zromadne zakončace koncert v Niemsko-Serbským ľudovým divadle Budešin. A to vane bychu naše povestče, kýž namakáče přes celkom stydžen nadále na našej internetovej stronie a runie tak v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešinje pokaza žive slebro 20 stopňu, pod svoj horní Vúžice vúladáme dženca znova přes cel dženc modré nebio, sluncom, ročle so ledma pokazaja. Dženca zmieme temperatúry mies 17 a 90, tak sa to načuje, aj 90 stopnými. Júce tež maximálne 90 a od pondžele viesča nevedrá se zľukami.
2: A jeli je tam v opražištu popoču na smír Berlín, že ješ ma byť dženca najhorcišo, ze s 41 stopnými, tam na Acinače, tie dve bezkače, tam ešte predsa stýtaj. To v Rulanach a v Carnym Gozdže, potek im Ruland a Švarcajde. Cí menšine ponapu džasačiš.
0: Serbský rozvoz.

0: Němcy. Němcy są jedna z dwieju są, kotrež zastupuje te Saksku we zwjazkom finalu Naša ves ma přichod. Čeraje se žury z 20 čwonami swej němskeje dopodnja Ruppendorf w okresu Sakska Švica wukodne rudne horine wobladała, a popodnju poda se potom bus do Wužice do Němcu. Cej hodziny dło traješe wukodžovanje bose a přitym są se wele wjacać čiste ladane drohi abo rjane domy wobladali. Rozsudne je za žury předovšim prašenje, kak atraktivne je přichod na kraju. Němcach podla bětež čera Katka Pöpelec.
1: Drohi są modro-červeno-běve wupešene. Z girlandami, balonkami a tyž kvitkami. Šitko są wyšči a šo jedne dželadam, ludžo maja vulki posmiuk na ubomaj. Cova věs je napjata. Cova věs doživi action. Potem, co bych jižo na krajní runině přesvědčili a si druhé místno vodobili, pak je to nětko se zvězkovým finálom v oprodže posledni raz, co skýča vůlký program za žury, kdež praje Gabriela Korchová.
2: Loni, když ješe vo sakske vůbečovanie, to jsme so tak rec prvný raz také romadě zešli, a jsme tě štaci romadě šli, dženca je to jenož taký při plack a nám to poprom veselo čini. To nie je tak zlý za nás. Vone jo jara rilne, zo jen vidí, zo mu môžemo nešto na noj stajíč, kde sa to jenom chce, kde sa väčšina praje poče, môžemo to romadu činč, a kde sa mašte ľudí, kde sa tak rec scenárema praja, a praja môžemo to šafnč, naša vesma prihod.
1: Niedže 20 fachovcov z cyvie Nemskeje se vobľada, što vies vo sebe tu čini. Dybky rozdávajú sa na zakvadže vúvičových konceptu, hospodárskych iniciatív, zjazanosť či veusy, tvárskoho vúotovania, zelenišťov, kajštež, škita vobsveta a přírody. Veusy z niedže 700 vobedlerimi je sa 10% minené mesace aktívne na přijotách za vúbeďovanie vobdželivo. Za mnojich je popravný zamier tohodla dávno docpěty, věstnú zhromadnosť skručič. To je tiež Martina Wernerová tak doživiva.
3: Dokud sú tiež veľa v tej komisii, kýž sú eigentlich cúze přičanili, a ju sobu činia, kýž je predegon je znal, a netko zeznal to, oju, to šo nešto činivo s nami.
1: Vážny džil tutej zhromadnosti je tiež serbska rič. Kajž mi vjesnenio praja, sluša vona hakle od přeurota za so cele samozrozumljivje k vjesnemu živjenju a formuje zhromadnost runje tak kajž mnohe naložki a tradicije. Vulki přinož k tomu vukonja tiež pjestovanja se serbskimi kubvorkami, kotrž sú mjestrujem z Ralbic a Kulova, kajž napřikvat Liljana Rachelina.
4: Ja si myslím, za tuto haj v okolinu je to nešto celé osobitého, že my jako pistová na serbšinu jako druhou rič poskyčamo a opravdu od rania do popolňa serbujeme, tak so te děti si haj môža tuto serbšinu sobou zač.
1: A to je so tež šlachčivo. Byrněž nie sú starší se svojimi děčimi serbsce rečili, môža tole nětko s nučkami. Kak živa věs je, so rúně tunle konstudženia vo sebe jasne pokazuje. Paralelnie k vopity zvjazkovie žury organizuje Nimčanska mođina z niedže 60 aktívnymi čwonami za sosvědžin Dorfrok. Tu pomaja mođi a stari. Ty štunle generácie přesahovat so špagát, svušak v obrazi, kotruž cedža Nimčenio kajš Monika Neubertova, kotra šižo cve živinje tu bydli, žury pokazač.
5: Možete prajmo Nimce ma přichod, takže tu všetci zromadne vesne živine v obohače ja, also der Wuppertje, tschüss, schüvene, voller Nasswäuse.
1: Dobyčerjo zvjazkového vůbečovania dostanu peneze hač do 15 000 euro. Přitom so najlepša abo najrenča věc nemetuje, ale so zvota, slibona abo bronzová plaketa spošči. Hač Němcu na koncu zvoto, slibro abo bronzu dostanu, zonja přichodnu sredu. Vůse pak su se jižo dženca přezjedni, vůbečovanie je luči roma dozvědvo a runje to je snano najlepša investícia do přichoda.
0: Katka Pöpelec rozprawiesz, a jej reportażu z Niemców w obrazach usłyszała dżęca za tydzień serbski telewizyjny magazyn Wulatko.